0: Mňa sa fakárni kvôli nemore človek na veličatéke. Pravíte, dragi aktuálovci, Oliver Dragojevič, na aktuálu dolazíš. Tukaj pa ži, džentlmeni, s komádom dođi.
1: Dođi, zaboravi